0: Una re, una sola, una le, lechita, una lola.
1: Mně to přijde násilně, nelíbivé.
2: Rádio J.

zase víc, se zas nesnáším víc, ale nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to,

tam nepsali chorá hlava. Myslíš, že vyhrála?

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

I just scared in the club and get my

0: down. These vitamins and minerals.
1: Vitamins and minerals.
0: Vitamins
2: and
0: minerals.
2: Vitamins and minerals. Rady na dobrý večer.
3: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
2: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
4: Rádio 1.

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Kamarádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor! Ikonický

0: Šuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Reklama na Radio 1.

0: občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatrit nikam.
1: Občas poslouchal Rádio 1, krásné dobré ráno v 6 hodin a téměř 7 minut vám přeje Ondřej Bambas. Následující 3 hodiny budou v mé režii. Po 2 týdnech se slyšíme. Bude spousta novinek, ale taky zabrouzdáme i do historie. Doufám, že i té vzdálenější, třeba i více než 30-40 let. Teď už po novince od Arka, Dušan Vlk, připomínka jeho alba z roku 2024, Duša Undergroundu, stejnojmenný single v našem vysílání právě teď.

0: Kaplandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky v kinech od 6. srpna.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde?
2: Od lesa prodá auto u ESA.
4: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Reklama na Radio 1.

Po skladbě It's Time od Nourished by Time z vynikající loňské desky The Passionate Ones si hrajeme novinku od The Avalanches. Australské duo se vrací, už myslím, že vydali 3 singly, tohle je poslední, kde hostuje Karen Own. Vynikající záležitost.

Tak to byla novinka od The Strokes z jejich neúplně zdařilého alba. Single nebo skladba s názvem Dine and Dash a teď už The Armed a moji větší oblíbenci I Steal What I Want.

0: srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A se Kobian

0: nebo Rosato 200 ml za 19,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Reklama na Radio 1.
2: Když jsme měli The Armed, tak si dáme i Turnstile. Pořád jim to funguje. Díval jsem se na nějaká videa z zámořských festivalů a to je kapela, kterou byste chtěli na festivalu. Tak třeba se to uděje příští rok. Pojďme se držet palce. Turnstile, Never Enough.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Nejprve tady máme umělkyni Julie Holter. Ta vydává svoje album Materia, a to v srpnu. Tady je single Fantasy. Londýnský projekt Hiatus je v Hitpošce prezentován singlem Hast. Britský breakbeatový projekt

Ukázka z třetího studiového alba amsterdamského dua Another spolu s Benny Singsem se jmenuje Dance Till It's Over featuring 3DDY. A závěrečnou novinkou je track Muertos od francouzského elektronického producenta Nixta.

0: Při vylosování hlasující tentokrát obdrží lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida the Young, Dušan Vlk či Gufram.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Stále aktuální album Fable Sable, nebo naopak Sable Fable, Bon Iver, který se trošku stáhl do ústraní, žádné velké turné. Zatím nevíme ani od Rolling Stones, že by se něco chystalo, nebo už víme, teď ani nevím. Ale mají venku album, kde je skvělý single Jealous Lover, za chviličku připomínka skvělého jedinečného koncertu Charlieho Putha z minulého týdne, kde v rámci přípravy na samotný koncert zvukař pouštěl hitovky, včetně No Reply At All od Genesis.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.
5: Tohle je připomínka, kdyby náhodou někdo zapomněl a ještě neměl jízdenku do Brna, případně pokud se už v Brně nacházíte, věřím, že se vidíme večer na festivalu Popmese, kde vystoupíme mimo jiné také Anna von Hauswolf. Za chviličku taky pozvánka zanedlouho do Meat Factory, kde vystoupí Kate Le Bon. Pak spousta další hudby. Máme 7 hodin, za minutu posloucháte Rádio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz. Fuh.

Závěr prázdnin bude patřit festivalu Kefír, kulturní léto na Rádiu 1. Můžete soutěžit. Tento týden tohle byla jedna z vystupujících kapel Vltava. Teď už pokračujeme dále opět s pozvánkou do Brna na tento víkend. A konkrétně druhý festivalový den Popmese, tedy zítra vystoupí večer na Velodrome Stage Obong Jawar. Loni jsem jeho vystoupení viděl a bude to stát určitě za to. Stejně tak, jako tomu bylo ve Švédsku, kde jsem měl možnost zhlédnout tohodle zpěváka. Jadu Hart, Nation of Language nebo OK Lu, to je další výběr ze zítřejšího programu. Teď už skladba Lip Dance, za chviličku novinka od Self Esteem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Reklama na Radio 1.

To byla skladba od MGMT, kterou jsem teď objevil. Je to ze singlu Time to Pretend. Kdo by byl řekl, že to je ze stejného období Indie Rockers. Tak se to jmenovalo, za chvíli to uvidíte taky v našem tracklistu na webu Rádia 1. Teď už novinka od The Drums. A nebo ne, tohle jsou Pnau, pardon. Pnau a Tukoras.

0: Reklama Rádia 1.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Reklama na Radio 1.

Rok 98, The Temperer, Feel in the House, v originální extended verzi na Rádiu 1, předtím novinka od Little Sims z jejího aktuálního EPčka, nebo vynikající remix od Only Fire, singlu Happy Now od Likely, kterou jsme měli možnost vidět jak na Pohodě, tak na Metronomu. Teď už Hoyte and Freddy, Haute and Freddy, Shy Girl, příjemný single od téhle dvojce, která aktuálně jede turné po amerických festivalech. Tak jo, zůstaňte ještě s Rádiem 1.

0: Kaufmannovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
2: Sestry a bratři, vidím kouřové signály a jiný festival.
3: Trutnov, fotr všech festiáků.
2: 13. až 16. srpen. Energičtí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Red Z, Plastici, Ventolin, McGay, Zrní, Yoga s Muchou, Acid Row, Záviš, Jasná páka nebo Monkey Business.
3: Ale co jim Ondřej Havelky?
2: Trutnov.cz.
4: Zdravím vás jako náčelník.
5: Já taky budu tam.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Chtěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Reklama na Radio 1.

Osmou hodinu nám otevřela v závěru novinka od Fred Gena, Latin Mafia, Pienza Zen Me. Teď už připomínka společného alba od John Hopkinse a King Creosote, Bats in the Attic. Na chviličku zase trošku zrychlíme.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Veru Linhartová. Jmenuje se Každá další.

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička Všetko na oko.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

My pokračujeme se skladbou Nerves od Ear, za chviličku novinka od Earth Eater, potom taky něco z domácí tvorby Veru Linhartová, každá další. To všechno na Rádiu 1 v těchto minutách.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu. Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
4: Reklama na Radio 1.
5: People all get ready. 'Cause we're tearing down.
6: Nám zbývají poslední dva hudební bloky. Tento jsem se rozhodl otevřít vzpomínkou, kterou jste tady už asi několikrát slyšeli, ale je to nešťastná zpráva. Odchod Glenna Hansarda. Protože zanedlouho to bude 20 let od vydání vynikajícího alba The Ghost, které jsem jistou dobu velice poslouchal. Tohle skladba People Get Ready, za chviličku taky Portraits of Tracy, anebo nový single od Adély, která 4. září vydává svou debutovou desku Prima. Breaking down again, rebuild what's got unsteady and see it through with wiser hands. And what has gone before us is a lot. There to ignore us.

0: Nízká cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland. Bylo nic, já
2: jen kdyby směla... Skáčková legenda 100 zvířat se vrací pod kaštany do Rýgrových sadů. Přijďte si zatančit a užít si léty prověřené hity i nové songy z připravované desky. 100 zvířat. Čtvrtek 6. srpna. Rýgrovy sady. Vstupenky na prageopenair.cz.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Reklama na Radio 1.

Nový single z připravovaného alba Hermanos Gutierrez Los Ojos del Condor, tak se jmenuje skladba, kterou vám hraju v samotném závěru své tříhodinové směny. Za chviličku se můžete těšit na Honzu Marka. Vy vyražte 20. srpna do velkého sálu Lucerny, kde právě tato dvojice Hermanos Gutierrez vystoupí, kytarové duo bratrů Alejandra a Estevana. Stojí za to vidět živě. Stejně tak jako v neděli vystoupení Chet Pyle. A potom ještě po téhle nádherné skladbě Jungle Someday Somewhere odpočítávám dny do nového alba téhle britské kapely. Bylo mi potěšením pro vás hrát, budu se těšit zase brzy naslyšenou a vidíme se v Brně.

9 hodin 7 minut. Vy posloucháte Rádio 1. No a od mikrofonu už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. Začali jsme novinkou skupiny Jennifer s skladbou Bushwick Redback. No a teď už skupina Tollsland se skladbou, také novinkou, dneska to jinak nebude, se skladbou Manhattan.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Fancy, fancy, fancy.

Posloucháte Radio 1, no a my pokračujeme v proudu hudebních singlů, které stihly vít v posledním týdnu. Dozněl nám projekt Beach People se skladbou Mr. Fancy Pants, no a teď už Angela Autumn se skladbou Heavy Tobacco.

Radu 1 nám právě dozněla maličko starší skladba z letošního roku skupina Ice Age a hráli jsme si skladbu No Fear z jejich nové desky. Teď už newyorský producent, který si říká Rostam, samozřejmě také jeden ze zakládajících členů hudební skupiny Vampire Weekend, teď je na solové dráze a tady je jeho skladba The Road to Death.

Conquest, skladba, kterou najdete na novém albu skupiny The Strokes. Album se jmenuje Reality Awaits. Další věc je návrat podobně zavedené skupiny, která se vrací po 20 letech. Je to projekt Now It's Overhead, za kterým stojí Andy Lemaster. No a tady je novinka, single, skladba 11735. Posloucháte

Kulturní léto Rádia 1. 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kdy si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální

pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia.
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: inhaluje.
1: To je panáku blbec,
0: pitomec.
2: Inhaluje.
3: Doufám, že ne
0: rům. Ne, inhaluje.
4: Inhaluje Radio 1.

0: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
1: Že nic neřešíš.
0: Přesně.
1: Proto jsme vybrali auto ESA.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Reklama na Radio 1.

0: Poprosím š jako škr.
1: Rádio 1. Run.

Je přesně 10 hodin, vy posloucháte Rádio 1, je čtvrtek 6. srpna, svátek slaví všechny oldřišky. No a na Rádio 1 je samozřejmě čas na náš pravidelný kulturní servis, kde se podíváme, kam se dnes můžete vypravit do galerie a nebo třeba na jaký festival dnes vyrazit. Tak začneme těmi festivaly. Stále nám probíhá festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Dnes začíná festival Povaleč, hudební festival Povaleč slaví 20 let ve Valči na Karlovarsku. No a také dnes začíná festival Pop Mese. Kategorie galerie. Na Pražském hradě, konkrétně v Terezianském křídle v jižních zahradách, výstava Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Melzer Kinzel Hilmar v letech 1968 až 78. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci František Kobliha a jeho cyklus Máj. V Doxu vystavuje Radka Bočevič výstavu s názvem Faust. V galerii hlavní města Prahy, konkrétně v knihovně, výstava Expanze přírůzky v letech 2013 až 25. Ve Středočeském muzeu v Roztokáku u Prahy Trnkova zahrada 2. V Rokafé kolektiv autorů a jejich Wall of Hope. V Kunzále Praha William Kentridge s výstavou The Battle Between Yes and No. V Moravské galerii v Brně Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze výstava Chata, fenomen ve světě moderní architektury. V Meet Factory v galerii Zeď Tomáš Mitura a jeho Chasing Shadows. V nové budově Národního muzea výstava Czech Press Photo. V galerii etc. Art Jiří Staněk a jeho Kůže času. V Pragovce v galerii společná výstava Martina Nitry a Ivy Davidové. Výstava s názvem Killing the Flowers Won't Delay Spring. V Osmice Humpolec výstava Present Perfect, otisky času v současné keramice. V Artoto galerii v Uhelném Mlýně Timo a jeho výstava Bude. Ve Veletržním paláci v Tuskulum a na dalších místech v Praze a Pardubicích Bienále ve věci umění 2026. V galerii Benedikta Rejta v Lounech Martin Janíček a jeho zvukové projekty. V Karpuchy na galerii Natálie Pejchová a její Stay in Touch. V galerii C12 Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Maté a jejich výstava Home Sweet Home. V galerii Rudolfinum výstava Datas, The Data and the Sovereign. V Trafo galerii Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo a jejich fragmenty Dne, Světla noci. Ve Vile Pele malíř Antonín Střížek a jeho výstava Svět od vedle. V Novoměstské radnici Melodie ročních období. V Koleji 1 v Březnici Jaromír 99. Ve studiu Pro na Vlounech Human Nature. No a v The Chemistry Gallery Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misář a jejich společná výstava Joie de Vivre. No a na Rádiu 1 dnes úplně tradiční čtvrtek, nejsou tady žádné změny, až do 12 vysílám já, Jan Marek, potom mě vystřídá Jana Kománková, která tady bude až do 3, no a od 3 do 6 se můžete těšit na Standu Zimu. Taky byste, jestli chcete něco vyhrát, tak byste mohli poslouchat velmi pečlivě, protože tu bude hned několik soutěží, ale já vám nemůžu říct kdy. Ale můžu vám říct, že v 6 hodin se můžete těšit na pořad Řetězy a lopaty. V 7 hodin vám pustíme CD nonstop, kde zazní Sahara s albem Liminal Spaces. Od 8 uslyšíte 5 novinek hitparády Rádia 1, pustí vám je Jerry Žák, no a taky vám pustí celý šepříček, který tvoříte vy vaším posluchačským hlasováním na webu radio1.cz. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci přijde Petr Soukup a s ním Jana Kománková a jejich pořad Sleep Clubbing. To byl kulturní servis na Rádio 1. No a my si jdeme pustit spolupráci Alexis Taylor a Mikea Simonettiho a skladbu single I See Darkness. Posloucháte

0: Oh my.
1: Posloucháte Rádio 1, kde nám právě dozněla novinka single od producenta This Is Lorelei, skladba Oh No Now My. Teď už newyorská skupina Billboard Style se stejnojmenou skladbou.

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to Rádio 1?
1: Cože?

0: Nízká cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky v kinech od 6. srpna.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Reklama na Radio 1.

0: Slyšeli jste správně, je tu skutečně soutěž Rádia 1, soutěž s festivalem Letní Letná. No a jeden šťastný z vás bude mít za chvilku možnost vyhrát dvě vstupenky na představení německých performerů Soda Symphony. Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná se bude konat od 12. to už je příští týden, do 31. srpna v Letenských sadech. Diváci uvidí čtyři špičkové zahraniční novocirkusové soubory a ty nejlepší soubory z České republiky a jejich novinky. Letní Letná je ale i festival pro děti, kterým patří samostatné šapito, kde se uvede až 5 dětských představení denně a k tomu je v areálu řada aktivit nejen pro děti zdarma. Já jenom zopakuji, že budeme za chvilku soutěžit o dvě vstupenky na představení Svůní dřeva tří německých performerů Soda Symphony, a to konkrétně v neděli 16. srpna od 8:30 v šapito číslo 4. Když říkám v 8:30, tak myslím v 8:30 večer. Telefonní číslo do našeho studia je 210-323-919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na otázku, která je strašně snadná, takže to bude bez nápovědy. A já se ptám, kolikátý ročník festivalu Letní Letná se letos koná? Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď. Tak, máme tady prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Tu jaká?
0: Haló?
1: Ano, počujeme se?
0: Slyšíme se, ano.
1: Výborně. Tak je to 23. ročník.
0: Je to přesně tak, je to skutečně 23. ročník festivalu Letní Letná. Já ti gratuluju, právě jsi vyhrál.

0: CD Nonstop.
1: Za indie rock post-punk projektem Zahara najdeme od konce minulé dekády amerického zpěváka a kytaristu Zahara Jamie. Jeho albový debut Liminal Spaces z roku 2022 vyšel na labelu Lex. A vy ho uslyšíte dnes po 19. hodině k pořadu CD Nonstop.

10 hodin 47 minut posloucháte Rádio 1, kde nám právě dozněla skladba Incomplete Symphony od Ulrika Spacek v remixu od zajímavého londýnského dua, které si říká Curbside Lamps Here. Teď už další britská věc, skupina Do Nothing a skladba Agnes Earl právě teď na Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte chuť na ledový hit? V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
2: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Nejprve tady máme umělkyni Julie Holter. Ta vydává svoje album Materia, a to v srpnu. Tady je single Fantasy. Londýnský projekt Hiatus je v Hitpošce prezentován singlem Hast. Britský breakbeatový projekt

Ukázka z třetího studiového alba amsterdamského dua Another spolu s Benny Singsem se jmenuje Dance Till It's Over featuring 3DDY. A závěrečnou novinkou je track Muertos od francouzského elektronického producenta Nixtama.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida The Young, Dušan Vlk či Gufrau.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Po 11. hodině vy posloucháte Rádio 1, kde si hrajeme z tuzemské scény. Dohrála nám Beata, které před pár dny vyšlo album, které se jmenuje Líčka, a tohle byla skladba z něj, která se jmenuje Když mlčíš. Teď už slovenský v Brně usazený producent Natkan Mikletič, který si říká Glad Sisyphus, a tady jeho novinka skladba Všetko na okolo se mění v prach. Posloucháte Rádio 1.

Hlavata Rádio 1, kde stále zůstáváme v rámci tuzemské scény. Dohrála nám Veru Linhartová se skladbou novinkou Každá další. No a teď už trochu starší, ale pořád letošní dubnová spolupráce Athéna Chlebová a Kriml a jejich společná skladba Sativa. Posloucháte Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

To byl Greg Freeman z Burlingtonu, ze státu Vermont, a jeho skladba novinka Indu. Teď se přesuneme do Seattlu a pustíme si AJ Suit s jeho singlem, skladbou Wrong. Posloucháte Radio 1.

0: Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
5: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
6: Reklama na Radio 1.

11 hodin 41 minut. Já se s vámi ve 12 hodin rozloučím, ale než se tak stane, ještě stihneme pár skladeb, ale také samozřejmě jistotu Rádia 1, druhou část našeho kulturního servisu. Z kategorie koncerty a tančírny v Zachspabu v Plzni v 8 hodin večer vystoupí Rozálie. V Groove Baru v 21.30 Cheb. V Rock Café se můžete v 8 těšit na Broken by the Scream. V Energy Pub Rigrovy Sady v 19.15 v rámci Prague Open Air vystoupí skupina 100 zvířat. No a v Jazz Doku v 9 hodin večer Janoušek v Roblevský kvartet. Z kategorie filmy v Edison Film Hub 16.30 promítají Hořké svátky a v 19.00 120 BPM. V kině pilotů v 18.10 film Spider-Man z Brusu Nový den a v 20.30 Odyssea. V Jasoň centrum od 8 kopitem sem, kopitem tam. V letním kině Dlabačov v 9 hodin večer Sunset Boulevard. V letním kině na zámku Veleslavín v 9 hodin večer Rozkoš v oblacích. No a v kině Aero v 6 hodin Bitva o Alžír a jedna bitva za druhou. No a na Rádiu 1 o 12 už se na vás těší Jana Kománková a od 3 až do 6 Standa Zima. Bude tady ještě několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte. V 6 hodin pořád Řetězy a lopaty, v 7 hodin CD non-stop s albem Liminal Spaces od hudebníka, který si říká Zahara. V 8 hodin hit paráda Rádia 1 s Jim Žákem, 5 novinek a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě až do 12 hodin běží na webu radio1.cz. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci Petr Soukup a Jana Kománková s pořadem Sleep Clubbing. To byl kulturní servis na Rádiu 1.

zahrála nám skupina Ecopia se skladbou Last Word, předtím Connie Constance, loňská skladba The Offering. Blíž se 12. hodina a to znamená, že ze studia Rádia 1 už se loučí Jan Marek, který vám hudbu vybíral od 9 až do 12 hodin. Kdyby vás třeba zajímalo, co jsem hrál, tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. No a já se o 12 těším na vysílání Jany Kománkové a na vás se těším zase za týden ve čtvrtek od 9 až do 12. Teď už Hudson Freeman s coverem známé skladby Wild Horses. Posloucháte Radio 1.

0: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
3: Sestry a bratři, vidím kouřové signály a jiný festival.
4: Všech festiáků.
3: 13. až 16. srpen. Energičtí go-go bordel. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucy. Red Z. Plastici. Ventolin. McGay. Zrní. Jorka Smuchová. Jasná nebo Monkey Business.
4: Ale i co jiný Ondřej Havelky.
3: Trutnov.cz.
5: Zdravím vás jako náčelník.
6: Já taky budu tam.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
10: Reklama na Radio 1.

Ruší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Futuro. Reklama Rádia 1. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Reklama na Radio 1.

diversity, tribal, transgender.

0: CD Nonstop.
1: Za indie rock post-punk projektem Zahara najdeme od konce minulé dekády amerického zpěváka a kytaristu Zahara Jamie. Jeho albový debut Liminal Spaces z roku 2022 vyšel na labelu Lex. A vy ho uslyšíte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Reklama na Radio 1.

Je to tak, na Rádio 1, 13. hodina, znamená kulturní servis, jdem na něj. Festival je Landscape, multižánrový festival, téma kraj na město a veřejný prostor v Hradci Králové a Povaleč, hudební festival Povaleč slaví 20 let ve Valči na Karlovásku. Galerie Pražský hrad, Terezianské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody, Galerie Středočeského kraje Melcel Kincel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Máj, v Doxu Radka Bodzevič Faust, v knihovně v Galerii hlavní města Prahy, expanze přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope, Kunzhalle Praha, William Kentridge, The Petlobit, Vyměstnou, Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury, Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, nová budova Národního muzea Czech Press Photo, galerie etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Swamp Delay Spring, osmička Home Palace, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Artoto galerie v Uhelné mlýně Timo bude, Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích Biennale ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty, Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch, galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home, galerie Rudolfinum Datas, Data and the Sovereign, Travel galerie, Tana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci, byla Pele, Antonín Střížek, Svět odvedle, Novoměstská radnice, Melodie ročních období, Kole 1 v Březnici, Jaromír 99, Studio Prona v Lounech, Human Nature a Chemistry Gallery, Tomáš Jitra, Tomáš Němec a Václav Misař, Žádo Víva. Na Rádiu 1 v 18, Řetězia Lopaty, 19, Cerenon, Stopneska, Zahara, Liminal Spaces, ve 20 začne hitparáda s inženýrem, který již je zpátky z jedné ze svých mnoha dovolených a ve 22 bude Sleep Clubbing, který dovolené téměř nemá. Alex Hacke a Daniel De Picciotto, společný album, skladba Einik.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, máme tady zase jednu soutěž, bude se týkat kulturního léta, což znamená, že vás čeká hromada cen. Jako vždycky vám přečtu, oč se jedná a kdo se první volá se správnou odpovědí, tak si dosti pomůže. Takže 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je v uvozovkách nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na polích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnou, 100 zvířat, Vltava, Skutečný kulomet, Šufunky Gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Rybického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem a dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stopalácku popelářského auta. Více informací na festivalkefir.cz a vy teď můžete vyhrát. 2 vstupenky na Kefír, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audiokniho od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, anatomický polštář od Connected, poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet a 28. srpna získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Telefonní číslo do studia je 210 323 919 a otázka pro dnešní den. Letošní Kefír o zvláštní vystoupení kapely Lazy Habits, která kombinuje hip-hop s New Orleanským jazzem a soulem. Z jakého města tahle kapela pochází? Za A Paříž, za B New York, za C Londýn. Volejte teď. Rádio 1.
2: Ahoj, to je Dominik.
1: Ahoj.
2: Já si myslím, že to je Londýn.
1: Je to Londýn. Výborně, takže výhra je tvoje, vydrž na drátě. Tak to bylo rychlé a správné, takže vy ostatní samozřejmě můžete na festival vyrazit, jak chcete. Kefír 28. 29. srpna v Hradci a my si pustíme Koi.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: čtvrtek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Reklama na Radio 1.

něco malinko svěžnějšího. Timothy J. Fairplay. Skladba Jennifer Has Some Strange Ideas.

Zeptám se, vy si staré jdete poslouchat Rádio 1. Teď na nás čekají Vuhlu a skvělá věc Scrambled Tricks.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky v kinech od 6. srpna.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Reklama na Radio 1.

ty instrumentalistka Michelle Ocello, která to se vydá nový album, tohle je první skladba. Teď už Fantasy C a jejich cover slavný skladby Black Boys on Mopeds.

0: Nízká cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a Hawaii Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

To byly Parasite Jazz a čeká nás J.J. Johansson a single jménem Rimbos.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí.

Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na Jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefir.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz. 1, 2, 3, 4.

Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Veru Linhartová. Jmenuje se Každá další.

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička Všetko na oko.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Ode mě už teď jen dvě skladby a Strapper Kill a těším se na slyšenou večer po 10. se Sleep Clubbingem.

0: nízká cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Štěj mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Dobré odpoledne vám přeje Stanislav Zima. Už v tuhle chvilku před námi je celkem více méně nerušený hudební blok až do 18 hodin. A taky jedna soutěž. A ta docela už řekněme na takovém docela viditelném horizontu časovém. A budeme soutěžit o vstupy na nový film slavného španělského režiséra Pedra Almodovara. S tím, jak se jmenuje, Hořské svátky. Tak vydržte, buďte na drátě nadále, protože třeba i něco můžete získat. Mimo samozřejmě i nějaké ty hudební typy, které do vás sunu už od teďka, protože tohle je celkem novinka od Kierana Hebdena, alias známého a uznávaného projektu Fortet.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
4: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Reklama na Radio 1.

Vzněla nám věc s názvem Into You od projektu Surreal. Naservíroval Sugar Audio, tedy label Frictiona. No a teďka novinka z dílny

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

Česká hudebnice, zpěvačka a skladatelka, která si říká Marjari, a její skladba, která dostala název Spine. Teďka už se nám rozjíždí skladba Toothless Cole od The Nothing.

Nuže, a teď z Philadelphie do Bostonu za legendárními Drop 19.

0: reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

čínské dvojice Cassian. Jejich skladba s názvem Ritz. No a vystřídají teď skladba Kinetic Momentum, což je dílko z repertoáru našeho borce, tvořícího pod přezdívkou Smetty.

Do kin přichází nejnovější film Pedra Almodóvara. Hořké svátky, které si podmaní diváky charakteristickým koktejlem silných ženských postav, živé španělské atmosféry, výrazných barev a nezaměnitelné energie. Zjistěte, kde končí inspirace a začíná soukromí. Hořké svátky v kinech už od 6. srpna. No a někdo z vás může teď vyhrát 2 vstupenky právě na projekci filmu Hořké svátky, a to v neděli 9.8. od 20.30 v kině Světozor. Slyšte otázku, soutěžní otázku. Pedro Almodóvar získal ocenění Oscar za nejlepší původní scénář. A my se ptáme, k jakému filmu to bylo. Uděláme se o trochu drama a tu nápovědu případně získá až třetí volající. Můžete volat už za několik málo sekund na číslo 210 323 919.

0: No a vypadá to, že nám někdo už telefonuje, tak pojďme to vzít. Haló, Rádio 1, tady Standa. Máme tam někoho?
1: Ahoj, ahoj. Pepo.
0: Čau, Pepo. Ahoj.
1: Tak, typujem, že mluvní.
0: Jo, tak bravo. Ty úplně jsme se ani nedostali vůbec k nápovědě. Tak super. Pepo, já ti gratuluju. Ty dvě vstupenky, ty dva volňásky jsou tvé a snad jenom zůstaňme na drátě, já ti sdělím, jak se k těm lístkům dostaneš, jo?
1: OK, díky.
0: Super.

0: Rádia 1.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a Hawaii Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dos. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Je 16 hodin, posloucháte Rádio 1 a od mikrofonu vás zdraví Stanislav Zima. Teď nám dojel otvírák nového alba Holanděna Marka Holstega, který si říká Baril, skladba s názvem Closer. No a teďka dvojice, kterou hrabu z české přihrádky. Tohle je Nikolaj Tretiačenko a J.B. Clifford Outside.

Tuhle holku není těžké si zamilovat. To byla Velšanka Polly McKay alias Art School Girlfriend a skladba The Field z jeho posledního alba. No a teďka holka z Kalifornie, hodně mladionka, jmenuje se Olivia Rodrigo a je to zpěvačka a herečka.

umělkyni vám nabídnu tentokrát Kolumbijku, ovšem, která to vzala přes Barcelonu až do Berlína, kde v současné době žije a pracuje. To je Lucrecia a The Vesen Cuando.

0: Kulturní servis.
1: Tak pojďme na to. Kulturní servis, ve kterém zazní nějaké typy hudebního charakteru. Pozveme vás také na pár filmů a připomeneme si, co dnes ještě můžete čekat od Rádia 1. Srpna je dnešní datum a pojďme už na typ, hudební typy. Zaxpub v Plzni si pozval Rozáli, začátek koncertu ve 20 hodin v Groove Baru, ve 21.30 Čep. Rock Café ve 20 hodin Broken by the Scream, Energy Pubu Riegerovy Sady v 19.15 v rámci Prague Open 100 zvířat. A v Jazz Doku ve 21 hodin Janoušek v Rublevský kvartet. Tak pro ty z vás, které to táhne do kina, tak tady máme třeba tyhle pozvánky. Edison Film Hub v 16.30, hořké svátky, pardon. V 19 hodin 120 BPM. V kině Pilotů v 18.10 Spider-Man z Brusu Nový den, ve 20.30 Odyssea. Jasoň Centrum ve 20 hodin Kopitem sem, Kopitem tam. V letním kině Dlabačov ve 21 hodin Sunset Boulevard. A letní kino na zámku Veleslavín ve 21 hodin promítne film Rozkoš v oblacích. A úplně na závěr kino Aero v 18 hodin Bitva o Alžír plus jedna bitva za druhou. No a pokud nám zůstanete věrni a zůstanete na vlně Rádia 1, tak v 18 hodin budete odměněni pořadem Řetězy a lopaty. V 19 hodin v rámci CD Nonstop pustíme celé album dneska od Sahara, Liminal Spaces. Ve 20 hodin hit paráda Rádia 1 a ve 22 hodin pořad Sleep Clubbing. Moje jméno je Stanislav Zima, nadále vítejte při poslechu Rádia 1 a už za pár sekund uslyšíte českou kapelu, která si říká Jaša 96.

0: Kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Reklama na Radio 1.

Poslouchali jsme teď jednu skladbu z nového alba umělce, který si říká Lookman. Konkrétně to byla věc, která by se dala přeložit. Řekl bych, že nemáme na výběr. I guess we don't have a choice. No a teďka z desky na vždycky na novou desku od Boards of Canada se hodně netrpělivě čeká. Oni si dávají vždycky dost na čas, takže teď jsme se dočkali tentokrát letos, asi před měsícem a půl, kdy vyšlo album s názvem Inferno. Tohle jsou Boards of Canada a Into the Magic Land.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
2: No a na festivalu Kefír můžete vidět a slyšet i Vltavu.

Neskutečná pecka, tahle ta basa, když najede v tomhle remixu. Neuvěřitelná bomba. Atomová bomba. So Fluke a už letitý single Atom Bombo. Ovšem v novém remixu od Daniela Averyho.

DJ Boring zasluhuje rozhodně body minimálně za odvahu, když se dá takovýhle pseudonym. Ale já si myslím, že i kdyby se jmenoval jinak, tak bychom si zahráli tuhle věc. Memories Fade.

Tohle byl Bonovo, jeho nový single, nebo respektive Bčko toho singlu, skladba s názvem Drift. No a ještě stíháme teďka před další hodinkou jednu věc, a sice od producenta, který se říká Floating Points. To je jeho skladba Classic Modular.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky. V kinech od 6. srpna.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Reklama na Radio 1.

Hezký večer vám přeje Stanislav Zima, máme 5 minut po 17. hodině, před námi je poslední hoďka mého 3hodinového působení tady tento týden. No a zahájili jsme to jednou tajemnou věcí, po tajemným umělcem. Když je někdo tajemný, tak může být tajemník, tak tenhle tajemník se říká MPU 101. Víme o něm pouze to, že se narodil v Polsku, Bělsko-Bělej, a žije ovšem v Německu a tvoří pro label Alien Tape. Tohle to byla skladba s názvem Montana Interface, která vykopává jeho nové album. Tak, ale velký přesun přes oceán do Spojených států. Z Texasu je tady Jeff McIlwain alias Luzine. Skladba Bird's Eye.

Krásné, co říkáte? A pěkná bude i ta následující věc, ve které se sešly dva docela zajímaví umělci, a sice Jacques Green a No Such Thing. Svůj projekt nazvali Versus GT a se stejnojmenného alba vám teď hraju skladbu s názvem Unknown.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
5: Tam i duní, kouř stoupá.
6: Trutnov, potr všech festáků.
5: 13. až 16. srpna.
6: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, hvězdárna bohoslužby a kozák tam.
5: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
7: Zdravím vás jako náčelník.
8: Já taky budu tam.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: A raz, dva, tři, 4,21.
12: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
13: Reklama na Radio 1.

Projekt SPD, radši to budu spelovat takhle, myslím, že ten český spelling by nedělal dobrotu v našich reálích. No a skladba s názvem Go. No a teďka jedna pecka z repertoáru dvojice Terrain, za kterou stojí jistý Wojtek Stanley a Joe Baker. Ten druhý jmenovaný, ten nám je dobře známý, říká si totiž Forest Drive West. Takže tentokrát co by Terrain se skladbou Scatter.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Veru Linhartová. Jmenuje se Každá další.

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička Všechno.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a pojďme na jednu z těch nasazených novinek. Tohle to je Jan Fajks a Igal.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

No, rozhodl jsem se, že vás teď do té 18. hodiny provedu, alespoň jenom stručně, nebo spíš vám zahraju pár interpretů, kteří letos, konkrétně v září 11. až 13. září, kteří ozdobí line-up festivalu Shotgun. Shotgun Festival 26, tentokrát s podtitulem

Goodbye, Farewell and Amen Break. Opět v Hrádku nad Nisou v kempu, nebo v areálu kempu Kristýna, nebo poblíž areálu kempu Kristýna. Co bude dál, to je trošku otázka. Organizátoři zvažují, jestli to bude nadále každý rok. Nechme se ještě překvapit. Každopádně my jsme teďka si pouštili skladbu s názvem Slow Motion Replay od německého DJ a producenta, který se říká Shed a který se letos právě představí taky na Shotgunu. Abychom taky reprezentovali nějak Českou republiku, tak zahraje se tam i Kletis, což je jeden z organizátorů a od něj se právě hrajeme s názvem Halcyon.

0: CD Nonstop.
1: Za indie rock postpunk projektem Zahara najdeme od konce minulé dekády amerického zpěváka a kytaristu Zahara Jamie. Jeho albový debut Liminal Spaces z roku 2022 vyšel na labelu Lex a vy ho uslyšíte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: No a nadále krásný večer vám přeje Stanislav Zima na Rádiu 1. Přede mnou už jsou pouze dvě věci, které rovnou teďka ohlásím. Vlastně vám chci představit ještě dvě jména, která můžete očekávat letos na Shotgunu. Tím prvním je Synchro. Joe McBride se vrací opět do Česka. Máme ho rádi, on nás taky. Znovu se shledáme. Ten víkend 11. až 13. září v Hrádku nad Nisou. Tohle je věc s názvem Grace, která vyšla na D-Bridgeově značce Exit Records a hned potom ještě bude následovat Haty Vaty, taky náš hodně velký oblíbenec z Polska. Tentokrát to bude věc s názvem Taifa, kterou dal dohromady s Indigem. A Haty Vaty taky letos na Shotgunu. Bude to velký, bude to fajn. No a já vám už teďka přeju pěkný večer. Mějte se moc hezky, buďte věrní Rádiu 1, protože Rádio 1 je věrno vám. No já se budu těšit za týden zase. Čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
5: Reklama na Radio 1.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Tak ahoj, 61. díl je tady, toto letí.
2: 61. díl, no to je šílené.
1: 14 dní uteklo jako voda a my jsme zpátky u mikrofonu.
2: Popijíme zlatého bažanta 0,0 tmavý.
1: Vynikající.
2: Guinness pro chudý.
1: Guinness pro chudý s kapkou hořkosti.
2: Je to super. No a my vám zase nasolíme nějaký kytarovky.
1: Jsme tady s vánoční nadílkou takhle v srpnu. Tak asi první věc pustím já dneska.
2: Tak pouštěj.
1: Budou to Claimed Choice. Kapela, co jsem objevil, když jsme hráli na festivalu Krachambach v Německu. Ale pozor, Krachambach festivaly jsou dva v Německu. Jeden je tady ten jakoby za Norimberkem, když to řeknu, a druhý je někde až na západu. A
2: já jsem říkal, že jste tam hráli s nějakýma docela známýma kapelama, jak to byl ten druhý?
1: Ne, tady to byl, tady byly třeba Dead Before Dishonor a
2: jo.
1: Exploited tam hráli. Oni tam byli třeba Terror.
2: Jo, takhle, tak,
1: A to letos byl poslední ročník. A jako sympatický festival, víc takovej oipankovej, ale taková přátelská atmosféra, asi 2000 lidí.
2: No to je docela dobrý.
1: Bylo to jako dobrý. Druhé, my jsme vlastně přijeli v pátek a v sobotu tak byl fotbalový zápas. Krachambach legendy proti nevím komu.
2: No to jsem viděl právě, že hráli nějaký kamarádi z jiných kapel.
1: Fakt? No. Tak to nevím.
2: A já si teď nevybavuju, kdo to dával, že to normálně čekovali, měli nějaký dýmovnice, ne, tam byli.
1: Taky tam byli, no, s dýmovnicemi.
2: No, tak jsem viděl nějaký video totiž.
1: To byla docela sranda, no. A říkal jsem, jakože ta kvalita na to, že prostě to byl takový sranda zápas, tak jako ten fotbal vypadal fakt docela dobře, no, že třeba jako když jdeš tady u nás prostě na nějaký kraj, tak to je kolikrát větší jako bramboračka.
2: Taková Viktoria Radim.
1: No, že jako na to, že Krachambach tým chystal festival a pak asi první den festivalu nebyli střízliví, kde jsem viděl, jak pijou pivo i na střídačce, tak to vypadalo docela dobře a vyhráli. Takže to je rychlé hodnocení Krachambach festivalu a pustil si ty Claimed Choice, což je z Lyonu kapela. Takovej, jako je to oj, ale takový rock'n'rollový. Bylo to naživo hrozně zábavný, za mě jako nejlepší kapela festivalu. Zní to docela šíleně, ale
2: rock'n'rollový oj, to jsem zvědav.
1: Jakože, ale zpěvák hrozně charismatický, popíjel nějaký bourbon nebo co a bylo to fakt dobrý, jako překvapilo mě, jak to bylo dobrý.
2: Podle mě, kdyby věděl, že pijeme tady Guinness, tak by byl nadšený, kdyby zjistil, že je nealko, tak by nebyl moc nadšený asi.
1: Nebyl, ale to nevadí, jdem na to.

0: Dobrá hospůdka, co?
1: Jako jo, takový AC/DC s Kanadama.
0: Jako no, na život to bylo prostě tvrdší, měli dvě kytary.
1: A jako chill.
0: A fakt jsem si to jako užil, no.
1: Chillík. Já to tady přitvrdím.
0: Přitvrd.
1: Ale to tě bude bavit, tu kapelu jsem neznal, to mi doporučil Dan z práce. Je to kapela Violence. Vio, pomlčka Lens. A je to kapela Flynna, Roba Flynna a kytaristy z Machine Head. Ještě před Machine Head.
0: Ty krásno, to jsem nikdy neslyšel o tom, že byla nějaká kapela před Machine Head.
1: Je to takovej trash, takovej suicidlovskej, ale víc do trashe.
0: Mm-hmm.
1: A tyjo, jedu to hrozně. Tadle ta debutová deska, ze který si dáme song, tak je z roku 88, jmenuje se Eternal Nightmare, má úplně parádní obal. Kapela vznikla v Bay Area, Kalifornie v roce 85 a jsou mimo jiné, kromě Machine Head členů, tak v té kapele je, myslím, basák z Testament. A tahle kapela se řadí k druhý vlně thrash metalu, vlastně po té hlavní. A
0: prostě
1: druhá a třetí deska tak není vlastně na streamovacích službách, takže jenom na YouTube jsem ji poslouchal, ale tahle první je. Neznám důvody, ale když jsem si pustil tu druhou, po té první, která mě rozsekala, tak jsem byl úplně hotový, jak strašně brutální to je.
0: Takže já jsem na to zvědavej.
1: Takže to teď jedu jednu hodně, dáme si song Phobophobia, song o strachu ze strachu, co zajímavý text to má. A to je asi tak všechno k tomu, je to fakt super, má to, je to fakt takový trash, ale se zajímavýma vokálama, takovýma trošku přemotivovanýma, jako My Suicidal třeba. Takže
0: tak jdeme na to, asi
1: si to jdem dát. Kapela Violence.

0: No tak to mě baví hodně. To si dám dnes po cestě domů.
1: To je výborný.
0: Vajo, pomlčka, Lens.
1: Je to tak.
0: Takže jdeme dál?
1: Jdeme dál,
0: asi ještě něco máš?
1: Asi ne. Má to krásný obal. Prostě ten dobovej. Žádný AI. A jo, chtěl říct, že vlastně tam hraje Rob Flynn z Machine Head a zároveň Phil Demmel, kytarista Machine Head, který tam byl, myslím, že na začátku v těch nejlepších letech.
0: Takže jejich první kapelka.
1: Dá se říct, no, jasně.
0: No tak jo, tak jdeme dál. Teď si pustíme něco ještě tvrdšího. Je to kapela z New Yorku. Je to kapela, co se inspirovala, nebo přijde mi, že to je taková ta, že to jako to je trošku i metalcoreový, jako. Hodně tvrdý metalcoreový. Jsou to Sanction. Teď jsem se nespomněl, protože hráli na tom Hellfestu v New Jersey, odkud jsou brutální videa. Bude to song Shattering Man z alba Broken in Refraction, co vyšlo na Pure Noise Records. A taky to teď hodně poslouchám, má to brutální zvuk. A je to, myslím, jejich poslední počin. 2019, od té doby nic nevydali. Ale kapela to je náramná. Takže si to dáme.
1: Super. Ty záběry z toho Hellfestu, ty Earth Crisis, to...
0: To je nejlepší, no.
1: To je brutální, ty.
0: To je hodně dobrý. Když je Gomorrah Season Ends, jak tam jakoby vyleze skoro celý sál na pódium.
1: To je... To vypadalo fakt dobře. Na starý kolena chlapci si ještě nějakou užijou konzíčky v Americe.
0: Štve mě, že jsem tam nebyl. Ale zase jsem koukal nedávno na záběry, jak byly v Sub-Zero. Nebo to bylo ještě Underdogs, teď nevím. A to byl asi nejlepší koncert v Praze. To bylo prostě úplně nějaký skvělý.
1: To bylo super, no. Se teda nedalo bejt, ale bylo to super.
0: Bylo to podle mě nejlepší koncert v Praze. To bylo fakt jako jízda.
1: Jako ten den?
0: Ten den rozhodně a možná i v tom týdnu.
1: Tak jo, tak se dáme Sanction.

0: No, jako směr
1: za jedna. Diktuje
0: za jedna.
1: Jako je to super kapela, no.
0: To asi, já myslím, že ani nebyli nikde v Evropě, no.
1: Znám ze živáků, ale já mám také naposlouchaný, jakože
0: to si takhle je brutálně, že to... Fakt ten zvuk jako, to je jízda.
1: Nevím, kdo to dělal, ani jsem nekoukal.
0: Podívám se.
1: Zjisti.
0: Zjistím.
1: Já se přesunu do klidnějších vod a dáme si Smashing, takzvaný smažky. Smashing Pumpkins.
0: Ty dáme... teď jsem poslouchal.
1: Co?
0: Smashing Pumpkins.
1: Jo.
0: Hodně.
1: Teď jedu taky no. Siamese Dream album z roku 93. Dáme si song Geek USA. No, co k ním říct, vznikli v roce 88, stejně jak já jsem se narodil v Chicagu. Já jsem se teda narodil v Topolčanech na Slovensku, ale...
0: To je hned vedle.
1: To je kousek. A to asi k ním není moc co říkat. Tuhle desku, myslím, že úplně z 90% nahrál Corgan kytary i basy, že vlastně ty členi, ten kytarista druhý a basistka Vrecky, tak se nepodíleli vlastně moc na nahrávání, Vrec to všechno udělal sám. A jako tahle deska, to je, tam prostě nejde přeskočit song. To je takový diktát, že...
0: To je ta sama, kde je 1979.
1: Jo.
0: Tyjo, to je výborný song.
1: No, tak asi... si jdem dát tuhle legendární věc Smashing Pumpkins a song Geek USA.

0: Skáčková legenda 100 zvířat se vrací pod kaštany do Rígrových sadů. Přijďte si zatančit a užít si léty prověřené hity i nové songy z připravované desky. 100 zvířat. Čtvrtek 6. srpna. Rígrovy sady. Vstupenky na prageopenair.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.
5: Parádní track. Rovnou se nám tady vplížela nějaká lež a to, že 1979 je na téhle desce, ale není, spletl jsem se to se songem Today, protože první dva songy, který jsem znal od Smashing Pumpkins, od The Smashing Pumpkins, jsou 1979 a Today.
6: Tak jdeme dál od té lži. Teď si musím kapelu, která tady už hrála.
5: Jako v Čech, v Radimi?
6: V Radimi to nevím, to si nejsem jistý, ale v Řetězech a Lopatách rozhodně.
5: A ne jednou.
6: Ne jednou.
5: Ne dvakrát.
6: Ne dvakrát, možná ani ne třikrát, ale bude to asi nejměkčí song, co tady od ní hrál, podle mě.
5: Já si myslím, že jsem pouštěl.
6: Tenhle song? Nelži, fakt?
5: Myslím, že jo, ale... Tím, že máme 61. díl, tak jestli to bylo třeba tak, v 5. díle, tak to...
6: Tak repríza nevadí.
5: Tak to nevadí.
6: Jako už jsme museli pustit hodně songů za 61 dílů.
5: Už se tam i něco zopakovalo, ani jsme o tom nevěděli, jo? Si myslím.
6: To nevadí, dáme si Scatter the Ashes z alba Scatter the Ashes, což je nejlepší album od Brutality Will Prevail. Souhlasíš?
5: Přesně tak, objednal jsem si kazetu i vinyl.
6: To ti závidím a až tě někdo vykrade, budu to já.
5: Tak jo.
6: Tak jo. Takže jdem asi na to, nejměkčí song, zpívánky, pohodička.
5: To je hodně hustý song. To je
6: hodně
5: jako,
6: dobrý.
5: To je brutálně dobrý. Já jsem prostě strašně, já si myslím, že jsem ho fakt pouštěl, protože si vybavuju, že jsem prostě pouštěl tenhle ten tuhletu romantiárnu v podání Brutality Will Prevail a to je tak brutální atmoška, že...
6: Tuhle baladičku.
5: Tak jdem na to, co jinýho?
6: Jdem na to.

0: škoda týhle kapely. To ještě jsou
1: straight edge časy Brutality Will Prevail.
0: S AJM na majku.
1: Tak zůstaneme u straight edge.
0: A ty Mind Control hrajou, nebo ne?
1: Podle mě vůbec.
0: Taky ne. Hm. Takže koho bavili vokály, což asi všechny lidi na světě, i moji babičku a tak. Vokály na Brutality Will Prevail s AJM. Tak doporučuji ještě kapelu Mind Control, kterou vždycky říkáme, že máte čekovat.
1: Jo. A my si dáme další straight edge pecku. Novinka od kapely No Cure. Hodně tvrdá metalo straight edge hardcoreová kapela z Ameriky. Vydali pozitivní album It Is Going To Get Dark. A je to hodně divný. Nevím, jestli mě to baví, zatím jsem slyšel jenom jednou. Má to samozřejmě brutální zvuk, jako všechny songy od No Cure. Všechny songy od No Cure. A jako ještě nevím, jestli mě to baví, ale líbí se mi obal a uvidíme, no. Tady ten song se jmenuje Everything I Love Is

0: Hele, super, tomuhle dám určitě šanci.
1: Hodně divný takový, no.
0: A hodně mě to baví, že je to fakt takový už hodně metal, ale zároveň mě baví, že stále straight edge prostě může být straight edge kapela i tímhle žánrem, což je úplně skvělý a podle mě žádnou jinou takovou, co jezdí nějaký tour takhle větší, tak prostě není. A jako mě to bavilo jak svině, no, ten song.
1: Je to dobrý, no, musím stát znova. Mají předposlední song, má 51 vteřin, jmenuje se I'm Still Fucking Straight Edge.
0: Tyjo.
1: Takže
0: žádný servítky.
1: Takže žádný servítky. Takže po songu teď jsem úplně zapomněl ten název.
0: Tady ten?
1: Ne, jak měli dřív.
0: Tak ne, nevím. Nespomenu si.
1: No Cure, Die Slow, Fuck You, Straight Edge.
0: Jo. No, my se s váma se 61. dílem rozloučíme a zabrousíme do českých lůhů a hájů.
1: Moravských.
0: Rovno, jo,
1: pardon. Slezských, já teď nevím. Moravských.
0: Rovnou dvěma trackama. První track, kapela Split the Needle, Here and There. Úžasný track.
1: Z Ostravy nová kapela.
0: A hned potom naváže...

0: kapela.
1: Delfíni v brnění.
0: Song Oranžový myšlenky.
1: Měli by to být členové
0: kolem... Pokud Ondra Škoch
1: nelže,
0: tak
1: to jsou členové
0: být...
1: kolem SF Mini v Olomouci. Legendární klub v Olomouci. Takže jestli Ondra Škoch nelže, což nevím.
0: Což je dost možný, že jo.
1: Tak je to pravda.
0: Takže si to dáme. Je to úplně skvělý, jako ty Split the Needle, to pokud bude hrát někde v okolí u vás, tak doporučuji. To je hodně dobrý.
1: To je
0: a nebudem prozrazovat žánr, ani jako o čem to je a jaký to je. Je to prostě dobrý a vy si to teď poslechněte.
1: Dejte si to a uvidíme se zase za 14 dní. Uslyšíme teda, neuvidíme. Vždycky zkazím.
0: Tak se mějte.
1: Čau.

0: řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky Gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství Van Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

CD Nonstop. Máme tu 19. hodinu čtvrtek a je tu s tím pravidelný pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje jako vždy Josef Sedloň a dnes, jak je ve čtvrtek zvykem, také s kytarovou deskou. Dnes padl výběr na ten americký projekt Zahara a debut Liminal Spaces, který se objevil v roce 2022 na značce Lex Records. My se dáváme do CD Nonstopu projekt Zahara vůbec poprvé, a to hlavně v souvislosti s nedávno vydanou už čtvrtou studiovou deskou Distant Lands, která opět vyšla, jak je zvykem, na tom vydavatelství sublabel Warp Records Lex Records. Za projektem Zahara najdeme původně hudebníci, možná teď už hudebníka Zahara Jamie, americký zpěvák, zpěvačka, textař, kytarista, pocházící ze čtvrtý Highland Park z Los Angeles. No a ve své tvorbě kombinuje kytarový indie pop, bedroom pop a také slacker rock, přičemž jeho texty často odráží témata lásky, dospívání a hledání i vlastní identity. Ostatně teď se nejvíc prezentuje jako oni, než co by žena či muž, a my si můžeme říct, že má mexicko-filipínské kořeny od rodičů, ale narodil už se v Los Angeles. Během dospívání měla rozmanitá hudební scéna od rodinných nahrávek Motownu až po kapely jako The Cure či Yeah. No a během střední školy a vůbec později vysoké školy hrál v různých kapelách. V roce 2018, těsně před dokončením, opustil nakonec školu a plně se věnoval právě muzice. Úplná prvotina se objevila od projektu Zahara už v roce 2019. Byl to single On a Grave Day, který si tenkrát vydal přes svůj Bandcamp, a v roce 2020 pak následovaly další singlovky jako Sugar Ecstasy nebo Straight Crushes. V roce 2021 pak doplňuje svou diskografii Zahara dalším nealbovým trackem They Don't Know. No a pak už najdete Zaharu Jamie aka projekt Zahara ve spolupráci s producentem rovněž z Filipín Idris Vikuňou aka Idris v jejich společném projektu The Sims, se kterým také debutovali pak na značce Lex Records v roce 2022. To bylo deskou s názvem Siblings. V létě pak ale roku 2022 rovněž vychází singlovka Get Out of LA či Bulletproof s projektem Morrow, a tyhle ty singly společně s dalšími tracky jako Last, Cupid's Out Tonight či Julia se objevují na pak debutové desce s názvem Liminal Spaces, kterou také dneska uslyšíte. Tohle ta kolekce 11 tracků dokonce dala celkově 8 postupně singlů během toho roku 2022 a deska vyšla v říjnu, jak jsem řekl, na značce sublabel Warp Records Anglie Lex Records. V roce 2023 se navrací Zahara singlem Kensington, respektive také spoluprací s Velveteers s názvem High Till I'm Smiling. No a tyhle ty skladby pak najdete na jeho druhé studiové desce Tender z roku 2023, kde najdete celkově 10 nahrávek, které vyšly opět pro label Lex. Toto druhé album Tender představuje sklidnění v tvorbě, pohled do vlastního nitra a také jemnější zvukovou polohu. No a po IPčku pro Audio Tree Live se navrací Zahara s singlem Laughful v roce 2024, tímhletím nealbovým trackem. No a třetí studiové album se objevuje z kraje roku 2025, to byla deska Spiral Your Way Out, která přináší tentokrát divočejší a energičtější rozhodně zvuk oproti těm předchozím deskám. No a album vzniklo jako forma sebeovládání a ventilace frustrace po komplikovaném vztahu Zahary Jamie. No a jak jsem řekl, letos se pak teďka před prázdninama objevila čtvrtá studiová deska s názvem Distant Lands do čtvrtice pro label Lex Records. A doplním, že loni jste mohli ještě zaregistrovat také spolupráci s Fairy Baby, a to v trecích jako Cigarette Song nebo Good Luck. Každopádně projekt Zahara, tenhle ten počin z Los Angeles na poli indie kytarového popu, teď už na jeho debutu Liminal Spaces z roku 2022. Já vám přeju krásný poslech. CD Nonstop.

Work none day, to make dreams come true.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
3: Jednou, až všichni odmítli.

0: Milí přátelé, přeju vám hezký poslech hitparády na Rádiu 1. Dnes je čtvrtek 6. srpna roku 2026, jedná se tedy o první srpnovou hitparádu. Já to mám trošku komplikovanější, protože ji pro vás předtáčím 5., tak kdybych se někde spletl, tak se omlouvám, protože mám aktuálně středu. A ta hitparáda bude možná tím, že je přetočená, tak je trošku kratší, protože přeci jen to živé vysílání je určitě jako pro mě zábavnější, ale snad to přežijete. Proto, abych tu nebyl v rádiu, mám docela dobrý důvod. Vydal jsem se jako každý rok na brněnský festival Popmese. Takže případně pak příští týden poreferuji, jaké že to vlastně bylo. Tento pořad můžete slyšet vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin v premiérovém vysílání a následně v neděli dopoledne v 9 hodin v repríze. Moje jméno je Jerry a přeju vám hezký poslech Rádia 1. Hitparádu pro vás připravuji už leta a pořád mě to baví. Co se týká hlasování, tak modří už vědí, že se hlasuje na stránkách Rádia 1 v sekci Hitparáda a pokud zahlasujete pro hodně skladeb, máte šanci vlastně ty svoje favority posunout daleko rychleji, protože ty hlasy, když zahlasujete pro hodně skladeb, mají větší váhu. No a sluší se na začátek samozřejmě všem vám, kteří jste hlasovali, poděkovat. Udělám tady reklamu i kolegům z Velké sedmi, ale to až za chvíli. Pojďme se tedy podívat na dnešní novinky, které jsem pro vás vybral. Já jsem teda shodou okolností vybral už i na příští týden, ale ty si nechám ještě týden uležet. Tak pojďme na to. Máme tady nový single, který se jmenuje So Hot. Je od Dizzyho Rascala, který ho jistě znáte z jeho mnohých počinů i zde z Rádia 1. Je fascinován basou. A tak není divu, že vlastně jeho chystané album, které vyjde 4. září, se jmenuje We Won't Bass. A ten single se jmenuje So Hot a Dizzy Rascal je tak prvním interpretem v rámci dnešních novinek.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Toto byl Dizzy Rascal a skladba So Hot, novinka číslo 1. Teď trochu něco jiného, zahrajeme si červnový single od kanadské umělkyně z Toronta, která se říká Mez. A její předchozí EPčko NPC vyšlo v roce 2025 a tenhle ten track navazuje na její indie elektronický katalog. Tracksuit, tak se jmenuje tato skladba.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak to byla Mez a Tracksuit. A teď je tady taková pěkná pulzující industriální technověc od Daniela Averyho. Track je součástí jeho dvojsinglu Lemon Satisfied, vyšel 6. července, no a právě skladba Lemon je novinkou třetí. Daniel Avery.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Třetí novinka za námi a následuje newyorské kvarteto Star Cleaner Reunion. Melodická skladba s názvem Never Odd or Even je součástí, nebo respektive bude součástí jejich debutového alba s názvem Umbrella. To vyjde 25. září. Star Clean Reunion a skladba Never Odd or Even.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak pokud máte rádi třeba stereolab nebo vůbec takový retrofuturo zvuk, tak jste možná byli s věcí Never Odd or Even od Starcleaner Reunion spokojeni. Čeká nás už pouze poslední novinka, a to londýnské kvarteto Rip Magic. Ti pravidelně vydávají singly a nedávno třeba předskakovali Tame Impala nebo LCD Sound System. V hitparádě je máme se skladbou Light Over There. Poslední novinka Rip Magic.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: Máme za sebou všech pět novinek a vy už můžete pomalu přemýšlet, jaké skladby z těch nových věcí se vám líbily a třeba byste je chtěli posunout do žebříčku, což je samozřejmě správně. Já prozradím, jen co najdu ten správný papír, že do toho žebříčku datovaného 6. srpnem postoupily celkem 4 novinky z minulého kola, a to na 14., 11., 10. a 9. místo, což je super. My si můžeme ještě pozvat právě k hlasování do Velké sedmi, to je to, co jsem vám chtěl říct na začátku. A to, že samozřejmě jeden z nejposlouchanějších, nejen vůbec nejposlouchanější pořád na Rádiu 1 je právě československá hitparáda Velká sedma. Kolegové ji vysílají v úterý a v sobotu a pilně hlasujte i do ní, protože stejně tak jako v našem pořadu vás čekají velmi sympatické výhry. Tedy ne všechny, ale tři z vás. Co se týká kulturních typů, tak ty nejsem úplně připraven, že už jsem v módu, že se těším na festival Popmese a opět vás odporučím na webové stránky Rádia 1 anebo na webové stránky protišedi.cz, kterýž to obě stránky oplývají hodně kulturními typy, jak hudebními, tak těmi dalšími libými z oblasti všemožného kulturního dění v Praze a okolí. Tak jo, máme za sebou novinky a pár informací a můžeme přejít k odvysílání žebříčku hitparády Rádia 1 s datem 6. srpna. No a tady je slibované 15. místo, tedy slibovaný začátek / konec žebříčku hitparády. A tam je britská písničkářka Lily Juniper s jejím singlem Way to Love. No a můžeme se těšit na 25. září, kdy jí vyjde debutové album, které, pokud se nemýlím, se bude jmenovat Bloom Gloom. Takže minule 12. 2 týdny v hitparádě Lily Juniper, Way to Love.

To bylo 15. místo Way to Love od Lily Juniper. Posloucháte Hit Parádu Rádia 1. Pokud se vám bude zdát, že jako mluvím jinak než jindy, anebo že je to dneska takový hodně rychlý, tak je to dáno tím, že tenhle ten pořad přetáčím. Ale i tak velmi rád vám mohu sdělit, že na 14. místě je single s názvem Hust od londýnského tajemného projektu Hiatus, kteří fungují už od roku 2010. Novinka z minulého kola.

Hiatus, Hust, zatím první týden v hitparádě, tak uvidíme, jak to bude dál. Trochu si pohoršil newyorský písničkář Nate Amos, a to konkrétně z desítky na třináctku. Jeho projekt This is Lorelei je v hitparádě zastoupen skladbou Billy Came Back. Jinak tomuto pánovi vyjde debutové album 11. září. Bude se jmenovat The Singer in My Band. Toto je místo 13.

0: cítíte ten
1: klid? Radio 1.
2: Oslavná píseň legendárnímu hospodskému karaoke zpěvákovi Billymu s názvem Billy Came Back, tak tu jste slyšeli na místě 13. A následuje kapela Eels, projekt Marka Everetta. Skladba Cap in Hands už je v žebříčku 6 týdnů. No a my se můžeme těšit všichni na jeho album už 16., které vyjde v polovině října letošního roku.

12. místo obsadili Eels a skladba Cap in Hand. A nyní jedna z novinek z minulého kola. Teď se nám tady seřadili tři za sebou, tak začněme tou, která je na místě 11. Francouzský elektronický producent Nick Stama a jeho fúze budoucího latína a elektronické hudby s názvem Muertos, tak ta zní právě teďka.

Nová věc v hitparádě Muertos od Nixtama dozněla a následuje také novinka. Americká zpěvačka Julia Holter je v hitparádě se singlem Fantasy, a to na místě 10. Pokud máte rádi třeba Laurie Anderson, Kate Bush, Joanna Newsom nebo Stereolab, tak můžete čekat na její nové album 21. srpna, které se bude jmenovat Materia. Proč jsem zmiňoval tato jména? Protože sama Julia Holter je uvádí jako zdroj své inspirace.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, Radio 1.
2: No a my už se po Julie Holter dostáváme k 9. místu a také k poslední postupující novince z minulého kola. To je sázka na jistotu, protože na co Crafty Cuts šáhne, z toho je úžasná věc. 10. července vyšla jeho deska Turbulence. No a my jsme si minulý týden nasadili skladbu Best in Me, ve které spolupracoval britský producent a MC Beelife.

Crafty Cuts and Be Life, to bylo 9. místo ve skladbě Best in Me. No a teď se pojďme podívat, jak se promíchalo pořadí směrem, tedy výšek žebříčku. Na 8. místě jsou Django Django, ty si o 3 příčky polepšili. Tahle ta artrocková kapela z Londýna vydá na podzim už svoji 6. desku.

No, ze srpnové desky Lost Weekend bude žít také Phoebe Bridgers, americká písničkářka, mimo jiné členka kapely Boy Genius, která je v žebříčku se singlem Lost Boys. Ten je na místě 7.

To byla Phoebe Bridgers a Lost Boys. No a my už se dostáváme k Jay Massisovi a jeho kapele Dinosaur Junior. Dlouholetí souputníci našeho vysílání na konci srpna, konkrétně 28. vydají už svoje 13. album. Bude se jmenovat They're Near. Trošku netypická skladba pro ně se jmenuje Several Got Away. Toto jsou Dinosaur Junior v hitparádě Rádia 1 na místě 6.

Posloucháte Rádio 1, moje jméno je Jerry a přeju vám příjemný poslech, ať už posloucháte ve čtvrtek nebo v neděli. A my se pomalu dostáváme do top 5. Máme tady Imogen Heap a Johna Hopkinse. Skvělá spolupráce, single jménem Reckoning si rozhodně zaslouží být v hitparádě takhle vysoko.

To byla pětka Imogen Heap a John Hopkins a na čtvrtém místě je dle mého další skvost. Boards of Canada vydali na konci května desku Inferno. A my už si hrajeme druhý single z téhle desky v hitparádě. Jmenuje se Father and Son. Čtyřka tohoto týdne.

Milí přátelé, slyšeli jste čtvrté místo hitparády Rádia 1, to byly Boards of Canada, Father and Son. No a nyní je na čase zmínit, že hitparádu opustili Acid Rap, dále Boy Harsher, Jungle a DJ Crush. Všem na DJ Crushe se samozřejmě letos na podzim můžeme těšit v Praze. Jedna z novinek se neumístila, byla to spolupráce Another a Benny Sings, skladba Dance Till It's Over. Co se týká postupujících novinek, tak ty už jsme všechny slyšeli, byly čtyři. A ještě jednou moc děkujeme za vaše hlasování a za to, že nás posloucháte v jakýchkoliv situacích. No a tři z vás samozřejmě si odnesou dnešní výhru. Tou dnešní výhrou jsou lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, festival, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida the Young, Dušan Vlk či Kufrau. No a těmito výherci jsou Viola Matulová, Karel Vápeník a Tereza Holubová. Samozřejmě gratulujeme k této výhře. No a já jsem přemýšlel, co dneska dám za retro skladbu a vzhledem k tomu, že odjíždím teda na popmese do Brna, kde zhruba, teď nevím, jestli po čtyřech nebo po třech letech budou znova vystupovat holandští Vývl, který mě tam hodně zaujali, tak jsem si říkal, že bychom si na ně mohli vzpomenout i v rámci retro skladby. Já jsem si říkal, že přece Vývl nemají nic starýho, tak aby to stálo za to jako nazývat retro skladbou. No a pak jsem zjistil, že vlastně jejich deska, vlastně debutová dlouhrající Vývl, vyšla už v roce 2016 a to vlastně vydávají EPčka někdy od roku 2013, což je 10 let, takže klíďo brďo, můžeme dát. Já jsem z téhleté desky vybral skladbu Days.

0: Cítíte ten klid?
1: Radio 1. Ah.
2: Dozněli nám Harm Kolen a Merin Scholte Albers, no Merin Scholte Albers, dva členové, dvoučlené projektu Vivo. Moc prýma věc a moc prýma pánové. To byla vzpomínka na rok 2016, no a teď už ke třetímu místu hitparády. Tam jsou Interpol. Ti vydají album s názvem This Mirror Weighs a Ton na konci srpna 28. No a stejně tak se jmenuje i tento single, který už je v žebříčku 6 týdnů.

Třetí místo patřilo kapele Interpol a skladbě This Mirror Weighs a Ton. Dvojka, Bonobo, který se polepšil z pátého místa. Simon Green chystá 8. album Distance in Static, který vyjde v září. A tady je na místě druhém.

To byl Bonobo a Me and You. Na hitparádě kraluje PJ Harvey. Její skladba Voyager, vesmírný song, je už po třetí za sebou na prvním místě v hitparádě Rádia 1.

Tak to bylo vše, co se týká odehrané hudby. První místo PJ Harvey Voyager. A já vám jenom drobně připomenu, co všechno jste dneska měli možnost slyšet. Tak nejprve novinky. Novinka první, So Hot, Dizzy Rascal. Novinka druhá, Maz, skladba

Desítka Fantasy od Julie Holter. Devítka, tak to je spolupráce Crafty Cuts a Be Life Best in Me. Osmé místo Django Django Cameos. Sedmička Phoebe Bridgers Lost Boys. Šesté místo Dinosaur Jr. Several Got Away. Páté místo Imogen Heap a John Hopkins Reckoning. Čtyřka, to jsou Boards of Canada Father and Son. Trojka This Mirror Weighs a Ton od Interpol. Druhé místo Bonobo Me and You. A konečně jednička PJ Harvey Voyager. To bylo z dnešního pořadu úplně všechno. Já se s vámi loučím, mějte se moc hezky a příští týden už se budu těšit živě z našeho studia Rádia 1 a to bude ve čtvrtek 13. srpna. Ahoj!

0: jedno.
1: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky. V kinech od 6. srpna.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: Sleep Clubbing.
6: Sleep Clubbing.
7: Takže 14 dní.
8: Od 10 večer.
5: Enter the sleep mode.
9: This is my voice, my weapon of choice.

0: Cramps.
1: A jejich drobný hymnus Primitive a první cover verze.
0: Tak nikoli v poslední. Původně to byla kapela Groupies a skladba z roku 1966.
1: No nějak nám to dneska vyšlo tak trošku rock'n'rollový, tak bude pokračovat Alvarius B. se svou novou deskou a skladbou o prvním singlem, možná dokonce rock'n'roll, který je ale s arabskou loutnou oud a violončelem. A pak přijde velký milostný neštěstí ve Varšavě z druhého alba dua turecký hudebnice Anadol a francouzský spisovatelky a muzikantky Marie Klok. A pak ještě nový Lamp Chop, The New World Wave.
0: Tak album Punching the Clown vyjde na invazivní datum 21. srpna.
1: No a na banjo se sluší poznamenat, že tam hraje Bon Iver.
0: No jinak samozřejmě můžete jako vždycky psát, už nám tady někdo píše, kočka Máňa je doma, takže dnes nevynechám ani minutu, takže doufám, že kočka zase nebude vypuzena jako při minulém dílu tohoto pořadu.

0: The New World Wave a my se vydáme z Until the End of the World z Crime and City Solution.
1: Jo, bude to písnička The Adversary z skvělýho soundtracku k filmu Wima Wendersa a tady bylo zadáním pro oslovené hudebníky nahrát píseň, kterou budou hrát pod hrozbou apokalypsy v budoucím světě roku 99.
0: Což je jako legrační, že to bylo za 8 let, ale na tom soundtracku se sešla hodně dobrá sestava, já nebudu všechny vyjmenovat, v podstatě nikoho, aby jsme nikomu nenadržovali, ale je zajímavý, že u spousty z těch kapel šlo o jedno z posledních nahrávání, nebo se dokonce pro tenhle ten účel dali na chviličku znova dohromady, takže v podstatě je to dost apokalyptický. Je to krásná píseň a po ní může už přijít jenom metal z ráje nebo dron přímo od Boha. Nemusíte mít strach, že jsem nějak tady se pomátl, ale zatím a pustíme si z unikátního alba řeckého pravoslavného kněze otce Dionýza Tampakise, který vlastně kromě toho obvyklého pravoslavného ritu ve svém kostele šíří víru i prostřednictvím bezpražcový elektrický kytary a je to jako fakt skvělý.
1: Tak kytara plně není nástrojem ďábla, ale božím dílem.
0: Což samozřejmě platí i pro mnoho dalších kytaristů.

0: No a boží byl i tenhle ten dub.
1: Ten vzešel z téměř kultovního rytmu Late Night, který je oblíben od Brixtonu po Bronx, jak se říká.
0: No a ten zechovaný zvonek dával přesně představu nebohého chlapíka, který stojí v noci před domem, zvoní a nikdo neotvírá. No a my si pustíme z novýho alba portugalských takřka sousedů Pandabera a Sonic Booma úvodní takovou až trošku motivační píseň Never Give In.

motivační písně, typické pro tento pořad. Pokračujeme dál o novém albu Duroty Con. Jsme už tady pěli drobnější ódy a teď si z něj pustíme asi nejděsivěji krásnou věc. A musím říct, že na poprvé jsem si to pustila ještě ke všemu dopoledne, tak jsem to v polovině zastavila, protože mě to po ránu až vyděsilo. Skladba Your Shadow Morning. A jinak nám můžete jako vždycky psát do chatu na radio1.cz nebo do e-mailu studio@radio1.cz.

0: A my si pustíme krásný track Stargazer.
1: Ani pak ještě naváží Secret Places of the Lyre s kratinkou, ale hodně působivou, kdy jindy než v noci, nahranou skladbu Saturn Fan od amerického projektu Secret Places of the Lyre. Co se toho zamotala?
0: To je dobrý, že hrajou vlastně písničky sami. Tak, od sebe, tady furt, to není tak obvyklý.
1: Je tady furt něco s těma self-coverama, tak

No a čeká nás unikátní vzpomínka na velšskou kultovní kapelu. Tak plagé. Těžko, ta velština jako mi asi nikdy nepůjde. Album kombinuje raritní historický nahrávky a dema z dřívější doby s dosud nevydanýma skladbama, který nahrál vlastně lídr kapely David R. A. Edwards s dalším podstatným členem nebo členkou Patricia Morgan jen pár dnů, týdnů před svou smrtí a doposud ty písně nevyšly. My si pustíme hlavní single téhletý desky Dinovou, což znamená Muž úsvitu, a je to naprosto skvělý.

Tak muž Úsvitu nás z údolí Stínu ještě nevyvedl, tak ve vzpomínkách ještě trošku zůstaneme, pustíme si již neexistující portugalský duo Dead Combo a skladbu, ve které hraje totální prim magický nástroj Mellotron. Hraje na něj jeden vlastně z dvojice, i když Dead Combo občas bývali jako rozšíření, ale vlastně jako to hlavní tvůrčí byl duo. A ten jeden člen zemřel také v roce 21, stejně jako náš oblíbený Velšan. No a aby toho nebylo moc, tak si zahrajem album Tomorrow's Gone, a to je od izraelského barda Charlie Megiri, který odešel dobrovolně 44 letech o pár let dřív. Trošku mi to přijde teď, když to takhle máme za sebou, jako taková ta vývěska, kde jsou parte, ale obsluha té vývěsky už s náma taky není.

0: Já jsem říkal, že to nakonec bude takový rock'n'rollový po našem trochu. No ale teď přijde naprosto skvělá věc, kterou nejčastěji definuju jako směs dabu a krautroku, což samo o sobě jako zní plně skvěle. Budem tedy používat krabičku zelný dab.
1: A nebo dabové zelí.
0: No, to je lepší zelný dab. Ať si pod tím představíte cokoliv, můžete si to samozřejmě nazvat, jak chcete. Je to druhá aktuální deska britského projektu nebo kapely, který se udržuje záměrně jako v anonymitě, říkají si Fairies. A kratší skladby mimo to album, na tom albu fungují, ale mimo to album to tak dobře nefunguje. Takže si pustíme single I Swear I Left It Right There, který má na Sleep Clubbing neuvěřitelnou délku 7 minut 31 sekund, ale slibuju, že to uteče jako voda ze zelí.
1: A je to dlouhé, avšak vitaminózní.

0: byli Fairies a doufám, že jste tak nadšení, jako jsem z celý desky i z této písně byl já. No a teď budeme lákat na nový album mýho oblíbeného tria Holy Tongue a ve skladbě Coca si přibral ještě bristolskou zpěvačku Dalida St. Paul.
1: Tahle živelná osoba, jinak plusová projektem EP 64, což je zkrátka z FML Project 64, kde měla od začátku takovou vizi, že ta kapela odehraje pouze 64 koncertů.
0: Takže Holy Tongue, Coca a album čekejte v říjnu, takže no, předpokládám, že z toho ještě něco uslyšíte.
1: A můžete si ho darovat k Mikuláši, tady jeden posluchač píše, že za 4 měsíce bude Mikuláš. No hlavně za 4 měsíce bude po Mikuláši, respektive bude svátek svatého Mikuláša a už bude po rozdávání uhlí a mandarinek, to je třeba říct. 5. se přeci.
0: A už děti v punčocháčích budou v pytlích.
1: Budou mít ty hnědé punčocháčky s těmi sešmajdanými patičkami.
0: A šup s nima do pytle a pryč, když to někdo nosí, tak ani dětství ho ne.
1: Ani dětství, myslíš, že to jako nosí i dospělí?
0: Já myslím, že jo, že existují. Já si představuju, že existují lidi a že to o sobě vědějí. Že vlastně jako se poznají a vědějí, že to mají.
1: Jo, tak tajný pohled, který řekne vše.
0: Jo, jo.
1: Ani do punčošáci.

0: Tak, dohrál nový single When I Dance, I Raise the Dead, tak sám někdy mám pocit, že se tohle děje, když tančím. Od tajemství obestřeného projektu The Crying Nudes.
1: Poslýchá se, že mají to spolupráci Lina Blanta a zpěvačky Fine a rozhodně to vyšlo na Blantově labelu. To album má svých 13 minut a ten label se jmenuje Val Music. A měli jsme tady boží písničky a jako protipol Kate Kennan a Devil's Hour, píseň o posedlosti a stínu.
0: No a pak pozdrav od label Bongo Joe, lyonské trio Société Tranche, samozřejmě to ta sečtu úplně blbě, jak se brzy dozvím, a skladba Cookie.

0: Takže jsme to dotáhli až k Valčíku. Původem francouzský hudební nomád, který se říká Rider Eagle, a jeho single The Womp z nového stejnojmenného alba, který natočil za podivných podmínek v japonské Osace. A hlavně ten single vyšel přesně, nebo vydal přesně na své narozeniny.
1: Takže proto na konci těch několik tónů Happy Birthday, to bylo schválně, já jsem si říkal.
0: No a nemohli jsme si udržet a dáme ještě jednu věc z toho skvělého soundtracku filmu Until the End of the World. Skladba se jmenuje Last Night Sleep.
1: Ale vy ještě nespěte, ještě pro vás máme několik dalších krásných věcí.
0: A Ken se sešli ve studiu jenom kvůli téhle skladbě, téměř v původní sestavě chyběl jenom Holger Cukaj.
1: No a milovníky takových těch oduševnělých písničkářů z okraje nadchnulo čerstvé, bohužel posledně vydaný album The Askew a my vám z ní vybíráme duet s Billem Kellenem, který jsme jmenuje Samoan.
0: Nechtíte vidět, jak těm oduševně

0: písničkářům, říká Jana v soukromí.
1: Já jim říkám tak, jak to vymyslel jeden známý a nadejde čas, kdy ho ocituji, ale teď ještě ne.

Rise up, thoughts and tongues. A book of stones. A poem of tones.

0: Posloucháte Rádio 1, pořad Sleep Clubbing, který se lehce chýlí k závěru, ale ještě ne tak docela.
1: No a na ten závěr samozřejmě nás čeká perla, jako obvykle, a to je hodně temná, teda i na jeho poměry hodně temná, píseň LA Pool Blues od Saula Adamševského, která uvozuje chystané EP s názvem Cream of England, který bude k dispozici na podzim.

0: téměř 8-minutová skladba Insecure Man, Apple Blues, téměř konec Sleep Clubbingu. Tady toho samozřejmě. Za 14 dnů vás čeká další díl, tentokrát bude dvojitý, takže kdo vydrží přes půlnoc, tak dostane něco extra, alias budeme přetáčet ten další díl.
1: Já bych jen chtěl říct, že po každý dostanou něco extra, i když nevydržej, tak toho extra dostanou jen trochu míň. No a protože to bylo celý takový jako rock'n'rollový, když se vám to nezdá,
0: na ten dub,
1: tak si dáme takový...
0: A ty oduševnělý písničkáři, to bylo
1: hymnus projektu...
0: Další hymnická píseň.
1: Cadillac Coquet, I Would Die For Rock'n'Roll. Mějte se fajn, vidíme se, slyšíme se a na projížďce dvou sedadlových bobů za 2 týdny. Příjemný zbytek večera.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.